0: kde splatáme se jak kořeně.
1: Potem sen nás vypyhá v přestvořách.